music. I found love for my soul. I found love in the music.

Attempt to leave the dance floor.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do BHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslova Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu, Čekoslovak Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Accolade nebo skupiny J&T. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje J&T. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazněji oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na jednu díru v astrobiologii, o které se moc nemluví. Jak popisuje Universe Today, hledáme buď biosignatury, kyslík, metan, chemické stopy života, nebo technosignatury, tedy rádiové vlny a megastavby. Jenže mezi mikrobem a rádiovou anténou je propast 3,5 miliardy let a v ní může být plno. Astrobioložka Julia De Marines proto navrhuje nový pojem – noosignatury, tedy strukturované stopy, které za sebou nechává miso. Kamenné nástroje, architektura, dokonce i změna dusíkového cyklu způsobená zemědělstvím před 8000 lety. Jejich měření se nabízí Assembly Theory. Čím složitější objekt, tím jistěji za ním stojí inteligence. A pointa? Na letošní astrobiologické konferenci bylo 23 sekcí o biosignaturách, jedna o technosignaturách a inteligenci, nula. Vesmír možná mává, jen se nedíváme správným směrem. Mějte se pozemsky!
3: Zun!

5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz

0: ein Riesenvorsprung für Jarmila Kratochvilova.
1: Přicestovali jsme na atletický meeting v Mnichově, kde 26. července 1983 Jarmila Kratochvílová uhrane svět.
2: Kdyby ta medaile byla.
0: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
1: Se svým brutálním tréninkem od nevidím do nevidím, vypracovaným maskulinním tělem a výbuchčím ještě posouvá světový rekord ženské osmistovky o 15 setin na čas 1 minuta 53 vteřin a 28 setin.
3: Páň! Jediný, co můžu říct, je páni!
1: Jarmila tak nastavuje laťku osmistovky, kterou sama už nikdy nepřekoná a do naší doby ani žádná jiná žena. Rodačka z Golčova Jeníkova Jarmila Kratochvílová se tedy stane nejlepší českou běžkyní držící nejdéle platný rekord v atletice.
2: Tak není to jednoduchá cesta, ale myslím si, že ta cesta je moc pěkná, je se vším, co sport přináší, i s těma prohrama, i s tím vítězstvím. To nejdůležitější je to, když to má člověk rád.
0: Weltrekord!

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do BHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z Fiobanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách Fiobanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslova Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Koltu, Čekoslova Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Accolade nebo skupiny J&T. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje J&T. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazněji oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

I důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB Plus automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zun Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

0: poďme na novinku na Powerplay, tak ako každé ráno. Sweet Candies, The Soul Trend Orchestra.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
2: Parky.

0: Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Čtyři důvody pro DAB.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. cybercontrol.io.
4: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
7: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
8: Memento mori, krasotinko.
6: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
10: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
11: .cz. Dobrá doména.
12: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz.
13: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Give Me Your Love. Toto se verže fan fan. No toto je záver dnešného raného večera.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kučí tance. Na Netflixu se zapotí noví hosté v Hot Ones Extra Heat. Criterion Collection přináší moderní western s Paulem Newmanem Hat a Scorseseho road movie Alice už tu nebydlí. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I just hope for your sake that this house is on fire.
1: Epidemics, a big business price fix, and crooked TV shows. Income tax finagling, souped up expense accounts. How many honest men you know?
2: Sběratelská edice Criterion Collection přidává do své nabídky snímek Had, který poprvé vychází v kvalitě 4K Ultra HD. Moderní western z roku 1963 režiséra Martina Ritta přináší Paula Newmana v roli Hada Benona, bezcitného a nemorálního mladého farmáře z Texasu, který stojí v ostrém konfliktu se svým zásadovým otcem Homerem, kterého hraje Melvin Douglas. Napětí mezi otcem a synem vyvrcholí, když nemocné stádo dobytka rozdělí rodinu ještě víc. Had chce dobytek prodat, otec ho nechá raději utratit a Had si navíc dovolí zajít příliš daleko vůči hospodyni Almě, kterou hraje Patricia Neal. Film sbíral Oscary za nejlepší ženský herecký výkon, za vedlejší mužskou roli pro Douglase a za kameru Jamese Wonga Howa. Jehož černobílé záběry dodávají westernové krajině temný psychologický rozměr. Nová edice od Criterion nabízí 4K restaurování s nekomprimovaným monofonním zvukem, disk 4K Ultra HD z Dolby Vision a přiložený Blu-ray se speciálními bonusy. Například archivní nahrávku z semináře s Martinem Rittem z roku 74, nový rozhovor s herečkou Sally Field o filmu, rozhovor kameramana Rogera Deakinse o práci Jamese Wonga Howa a epizodou Inside the Actors Studio s Paulem Newmanem. Moderní western Had si můžete kromě vydání na 4K Ultra HD a Blu-ray od Criterion Collection také vypůjčit online na Prime Video nebo Google Play.
0: Yeah, how about that? You gonna let them shoot your cows out from underneath you on account of a schoolbook disease? You getting that old, Homer?
3: I wonder if a long quarantine wouldn't satisfy them. You think they'd agree to that?
0: Yeah, they don't have to agree to nothing. They're the law. You can agree with them till hell freezes over for all the good it'll do you.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace.

0: umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: When I was doing research on Saturday Night Live, I was reminded a quote of yours where you compared Lorne Michaels' leadership style to that of a baseball manager. What do you mean when you say that he knows that it's a long season?
3: Na Netflixu se uvařil nový spin-off populárního talk show formátu Hot Ones s názvem Hot Ones Extra Heat. Moderátor Sean Evans, který proslavil originální YouTube pořad, přenesl svůj koncept pálivých interview mimo studio. Rozhovory se natáčejí přímo na místech spojených s velkými akcemi Netflixu, od sportovních přenosů po premiéry filmu a seriálů. Formát zůstává stejný jako u YouTube předlohy. Hosté odpovídají na důkladně připravené otázky, zatímco jí 10 kol postupně pálivějších kuřecích křídel. Premiérovou epizodu, natočenou na univerzitním baseballovém stadionu, si odbyli Will Ferrell, Jimmy Tatro a Fortune Feimster, kteří zároveň propagují svou novou golfovou komedii The Hawk na Netflixu. Kritika i fanoušci vnímají Extra Heat jako logický krok Netflixu k propojení popkulturních momentů s oblíbeným youtuberským formátem. Klasická verze Hot Ones přitom nadále běží na YouTube kanálu First We Feast. Rozhovory pod tlakem a s hlavou jako v papiňáku. Hot Ones Extra Heat najdete exkluzivně na Netflixu.
2: This is painful.
4: Here's the good news, we got three more.
2: I know.
5: My tongue is
4: long
5: hurting.
4: Season in the sense that baseball players never get too high or too low. And, you know, if you hit 300,

0: Who is it?
1: Diana Ross. Are you ready to see a great beauty? Ta-da! Really love that joke, don't you? It's your favorite one. Okay, what do you think?
0: You look good, but is it sexy?
1: Well, sexy for Phoenix. Besides, I'm not applying at the Boom Boom Room.
0: How do you know you can get a job?
1: Because I will get one.
2: Alice už tu nebydlí. Klasickou road movie Martina Scorseseho z roku 1974 najdete nově v edici Criterion Collection na 4K Ultra HD Blu-ray. Ellen Burstyn v roli ovdovělé Alice vyráží se svým synem Tomem napříč americkým jihozápadem za snem stát se zpěvačkou, přičemž na cestě potkává drsného farmáře v podání Chrise Christophersna. Za tuto roli získala Burstyn Oscara za nejlepší herečku v hlavní roli a film je dodnes ceněný jako brilantní feministický snímek z éry nového Hollywoodu, který dokazuje, že Scorsese umí být stejně silný i mimo své typické gangsterské městské prostředí. V dalších rolích se objevují Harvey Keitel, Diane Ladd a mladá Jodie Foster. Nová edice od Criterionu nabízí 4K digitální restaurování schválené samotným Scorsesem, komentář s režisérem a herci a také dokument o vzniku filmu. 4K Ultra HD Blu-ray Alice už tu nebydlí najdete nyní na criterion.com. Snímek je navíc dostupný i k online zapůjčení na Apple TV, Prime Video a Google Play.
3: Alice doesn't live here anymore.
1: I've got it.
3: Alice doesn't live any of those places anymore because when they start closing in, Alice hits the highway.
4: I want you and Tommy with me. What the hell do you want?
1: Oh, David, you just don't understand.
4: You could be happy here.
1: Oh, sure, sure. But I'm not gonna let anybody stop me this time.
4: Who's stopping you?
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Jak se vede streamingový obsah, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených titulů posledních dvou týdnů. Apple TV Plus boduje s pátou řadou britské dramedie Trying, kde se Nicky a Jason musí poprat s biologickou matkou adoptovaných dětí, chaotickými přáteli i vlastní rozjetou rodinou. Na stejné platformě pokračuje i třetí řada dystopického sci-fi Silo, kde se Juliet Nichols vrací do podzemního Sila se ztrátou paměti a bez tušení, jaká rebelie ji čeká, zatímco se paralelně odkrývá tajemství samotného vzniku Sila. Disney Plus si vede pozitivně s druhou řadou animovaného X-Men 97, kde je tým mutantů roztroušen napříč časem a snaží se najít cestu domů, zatímco se v 90. bez jejich dohledu množí nesnášenlivost vůči mutantům. Platforma navíc přidala přírodovědný dokument Kladivouni zblízka s Bertym Gregorym, který mapuje osud jednoho z nejikoničtějších, ale mizejících predátorů oceánu u pobřeží Mexika. Na Edison Line se nespletete s životopisným dramatem Vidíš měsíc Danieli o dánském fotoreportérovi, který přežil 398 dní jako rukojmí Islámského státu. Silný příběh o přátelství, přežití i zoufalé snaze jeho rodiny dostat Daniela domů. HBO Max zabodoval s komediální novinkou Život Larry a honba za neštěstím od Larryho Davida, která ve skečích glosuje americkou historii k 250. výročí země a v obsazení překvapivě najdeme i Baracka Obamu. Netflix se nespletl s novým zpracováním klasiky Domek v prérii, rodinné drama a western o zrodu amerického divokého západu podle knih Laury Ingalls Wilderové a k tomu i z dokumentární sérií Nejhorší sousedi, která přes svědectví, kamerové záznamy a rekonstrukce ukazuje, jak nebezpečným mohou být sousedé za vaším plotem. Tak to jsou nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se naladili na vlnu Zun Rádia s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační testy. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Připoutejte se, protože dnes taháme černou díru do laboratoře. Vědci z New Yorkské City University, konkrétně z centra CUNYAASRC, právě potvrdili teorii, kterou Sir Roger Penrose načrtl před více než 50 lety. Podle Penrose lze z rotující černé díly vytáhnout energii. Pošlete objekt do ergosféry a vrátí se vám navikejší, než jste ho vyslali. Jak popsal magazín Universe Today, tým sestrojil prstenec elektronických rezonátorů, který se sám netočí, ale elektromagnetická vlna kolem něj obíhá tak rychle, že simuluje rotaci rychlejší než světlo. A vlny, které do systému vstoupily, z něj vyletěly zesílené. Přesně jak v roce 1000

Skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: vypuštěna v 89.
1: I think we're talking about the kind of event that's associated with mass extinctions of species on Earth.
0: Vědci předpokládají, že obrovský Jupiter si s kometou hladce poradí a jeho atmosféra ji prostě spolkne.
2: Close heck, the comet's gonna hit it. The power of the collision will rival that of all the nuclear weapons on Earth.
0: Ohnivé koule částí komety při srážce s Jupiterem vytvoří zřetelné výbuchy. Související oblaky dosáhnou výšky až 3000 kilometrů a tmavé skvrny označující místa dopadu na povrch planety budou viditelné ještě za rok.
3: The

zvedneme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme čerstvé novinky z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vězte mi, tam se to hýbe. NASA začala skládat raketu pro misi Artemis 3, která má vynést astronauty někdy v druhé polovině roku 2027. Do slavné montážní haly VAB právě dorazil spodní segment levého pomocného motoru na tuhé palivo. Jak popisuje portál space.com, dva takové boostery společně vyprodukují přes 7,2 miliony liber tahu, což je víc než 75% veškeré síly rakety při startu. A tady je zajímavost, jakmile se tuhé palivo jednou zažehne, nedá se vypnout. Žádné brzdy, žádné rozmyšlení.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 3. července 1985 se odehrává v Americe slavnostní premiéra snímku, který se stane ikonou 80. let s nesmírným vlivem na popkulturu a filmový průmysl vůbec. Návrat do budoucnosti od Roberta Zemeckise.
2: How far are you going?
3: About 30 years.
1: Jenže natáčení snímku provázely velké lapálie. Michael J. Fox je v této době velkou televizní hvězdou a ačkoliv už od začátku byl hlavním adeptem na Martyho McFlye, showrunner seriálu Family Ties Gary Goldberg nemohl Michaela uvolnit z natáčení.
4: So we begged and tried to see if we could cast Michael and we couldn't, and then we started really looking for somebody who might embody many of the qualities that Michael had.
1: A protože museli podle smlouvy uvést film ke konkrétnímu datu, tým byl nucen roli Martyho McFlye přeobsadit někým jiným, jinak by se produkce snímku zcela ukončila. A roli Martyho McFlye tedy dostal talentovaný Eric Stoltz.
5: We shot for 5 weeks with Eric. He was totally professional, but there was just something missing.
6: And he showed me the first 5 weeks of footage cut together, and he just said, "I don't think we're getting the laughs that I was hoping we would get." And I looked at Bob and I realized that he was absolutely correct. And I said, "Bob, what do you want to do?"
1: Ale ono to nefungovalo. Naštěstí Spielbergovo studio Amblin umožnilo Zemeckisovi přetočit o nich 5 týdnů prací, jenže stále potřebovali Martyho McFlye a tak se vydali za producentem seriálu Family Ties.
5: We were on our knees begging, we need Michael, we really need him. And Gary said, "Okay, look, I'll tell you what, with the understanding that Family Ties always comes first. If you guys are willing to make that accommodation to us and shoot around our schedule, then I will let Michael read the script and we'll see what happens."
1: Michael J. Fox si scénář zamiloval a byl také srozuměný s tím, že celé natáčení Návratu do budoucnosti se bude posouvat podle jeho závazků v televizi, takže ho čekal vyčerpávající kolotoč na sebe navazujících denních a nočních natáčení.
7: It was just crazy.
4: Somehow, thanks to Michael Fox, we made it work and he turned out to be the perfect Marty McFlye.
1: V původních verzích scénáře byla strojem času místnost nebo lednička, ale stále nemohli přijít na to, co to bude, aby byl scénář logický. Ostatně scénář prošel 44 verzemi, než dostal zelenou.
6: They couldn't figure it out.
5: And Bob said, "You know what? Wouldn't it make more sense for this to be mobile?"
6: And they had turned the time machine into a DeLorean.
8: Doktore, tak to je DeLorean.
1: Snímek se svým originálním mixem sci-fi, humoru a dobrodružství dosáhne okamžitého kasovního úspěchu, uznání kritiky a stane se kulturním fenoménem. Kasovní trhák a číslo 1 roku 1985, Návrat do budoucnosti, nastartuje filmovou kariéru Michaela J. Foxe jako hlavního protagonisty a upevní status oblíbeného herce Christophera Lloyda.
8: Počkejte, doktore, vy jste z toho DeLoreana vyrobil stroj času? Je to možný?
9: No ano, jistě! Přece když už postavím stroj času, tak ať to má styl!
7: It's wonderfully exciting. I mean, it's a once in a lifetime thing. If indeed it is only

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na jednu díru v astrobiologii, o které se moc nemluví. Jak popisuje Universe Today, hledáme buď biosignatury, kyslík, metan, chemické stopy života, nebo technosignatury, tedy rádiové vlny a megastavby. Jenže mezi mikrobem a rádiovou anténou je propast 3,5 miliardy let a v ní může být plno. Astrobioložka Julia de Marines proto navrhuje nový pojem – noosignatury, tedy strukturované stopy, které za sebou nechává miso. Kamenné nástroje, architektura, dokonce i změna dusíkového cyklu způsobená zemědělstvím před 8000 lety. Jejich měření se nabízí Assembly Theory. Čím složitější objekt, tím jistěji za ním stojí inteligence. A pointa? Na letošní astrobiologické konferenci bylo 23 sekcí o biosignaturách, jedna o technosignaturách a inteligenci? Nula. Vesmír možná mává, jen se nedíváme správným směrem. Mějte se pozemsky!
3: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Good evening. Our top stories tonight. In an unconfirmed report out of New York this evening, the multi-platinum R&B group Jodeci is missing. The group's summer tour, the show, the after party, the hotel, was scheduled to begin this evening, and it is not known at this time whether or not that will occur. We will bring you more on this breaking story as soon as it becomes available to us.
2: 18. července 1995 vychází třetí a vlastně vrcholné album americké R&B skupiny Jodeci s poetickým názvem The Show, The After Party, The Hotel. Na ploše 22 skladeb se odehrává jeden divoký den v životě kapely, koncert, večírek a noc v hotelu, samozřejmě plné gospelových kořenů, hip-hopu a provokativní sexuálně explicitní liriky.
3: Yeah, man, I'm about to call those girls we met last night.
4: Word, let's get at them, they was tight.
2: Produkce se ujali sami Jodeci, respektive bratři The Great, a do výsledku otiskli i začínající Missy Elliott nebo Timbalanda. Album okamžitě zamíří plnou parou na první místa R&B a hip-hop žebříčků a na druhou příčku hlavní americké hitparády, což jim vynese platinovou platňu. Deska The Show, The After Party, The Hotel je zlatým hřebem kariéry Jodeci. Po něm se kluci odmlčí, aby se naskok vrátili po dlouhých 20 letech, nicméně už se jim nepodaří navázat na své prvotní úspěchy. Alespoň měli čas na pořádnou afterparty s pokojovou službou.
5: And once again we'd like to thank you for flying JODECI. Hope you enjoy it.

stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Get on up.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
8: .cz Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: poďme na novinku na Powerplay, tak ako každé ráno. Sweet Candies, The Soul Trend Orchestra.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: život.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: život.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
1: Recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci.

Stavíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Give Me Your Love. Toto se verže fan fan. No toto je záver dnešného raného večera.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k tajemným světům, kterým astronomové říkají subneptuny. Planety větší než Země, menší než Neptun a v naší sluneční soustavě nemají obdobu. Jak popisuje portál space.com, tým z Arizonské státní univerzity zjistil, že v jejich hlubokých atmosférách se mohou tvořit oblaka z odpařených minerálů, hliníku, železa, křemičitanů, sulfidu, zinku. A tady začíná drama. Tato minerální oblaka fungují jako dokonalá tepelná deka, zadržují teplo unikající z jádra a zvyšují teplotu na rozhraní atmosféry a povrchu o 1400 až 2600 stupňů Celsia. Výsledek? Povrch se roztaví na oceán magmatu. Jedním z kandidátů je planeta GE1214b, dříve považovaná za vodní svět. Dnes to vypadá spíš na roztavené peklo pod závojem kovových par. Takže, až si někdo bude stěžovat na horké léto, vzpomeňte si na tyhle planety. Mějte se pozemsky!
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 9. července 1985 vychází Aretě Franklin 13. deska, která bude jejím nejúspěšnějším počinem od roku 1972 a dosáhne platinové certifikace za prodeje. Za tento úspěch vděčí nejen odvaze vystoupit z dosud preferovaného zvuku Adult Contemporary, ale také mladému producentovi Michaelu Naradu Waldenovi.
2: I talked to Ruth on the telephone. I said, hey, what do you do in your life? She said, oh, I may go to a nightclub. I may see a guy. He looks at me, I look at him. It's like who's zooming who. I'm writing this down. You know, he thinks he's got me, but the fish jumps off the hook.
1: Album Who's Zooming Who získá vysoce pozitivní kritiky. Magazín Rolling Stone ho ve své recenzi označí za jedno z nejlepších od 60. let s tím, že Aretha Franklin se tentokrát představuje s větším ohněm a vervou, než ukázala za poslední dekádu.
2: He thinks he's got me, but the fish jumps off. Wow, okay. So then I get a press and bass where who's zooming who, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, who's zooming who, doom, doom, doom, doom, ding, doom, digga, ding, doom, bop.
1: Single Freeway of Love z tohoto alba vynese královně soulu už 12. cenu Grammy za nejlepší R&B vokální výkon. Deska Who's Zoomin' Who tak představuje klíčový moment v kariéře Arety Franklin, úspěšný návrat na vrchol po slabším období 70. let a její přizpůsobení se nové MTV éře, aniž by ztratila svou uměleckou integritu.
3: Aretha Franklin!
4: Thank you very much.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Důvody pro DAB digitální rádio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kuči tance. Na Netflixu se zapotí noví hosté v Hot Ones Extra Heat. Criterion Collection přináší moderní western s Paulem Newmanem Hot a Scorseseho road movie Alice už tu nebydlí. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I just hope for your sake that this house is on fire.
1: Epidemics, a big business price fix, and crooked TV shows. Income tax finagling, souped up expense accounts. How many honest men you know?
2: Sběratelská edice Criterion Collection přidává do své nabídky snímek Had, který poprvé vychází v kvalitě 4K Ultra HD. Moderní western z roku 1963 režiséra Martina Ritta přináší Paula Newmana v roli Hada Benona, bezcitného a nemorálního mladého farmáře z Texasu, který stojí v ostrém konfliktu se svým zásadovým otcem Homerem, kterého hraje Melvin Douglas. Napětí mezi otcem a synem vyvrcholí, když nemocné stádo dobytka rozdělí rodinu ještě víc. Had chce dobytek prodat, otec ho nechá raději utratit a Had si navíc dovolí zajít příliš daleko vůči hospodyni Almě, kterou hraje Patricia Neal. Film sbíral Oscary za nejlepší ženský herecký výkon, za vedlejší mužskou roli pro Douglase a za kameru Jamese Wonga Howa. Jehož černobílé záběry dodávají westernové krajině temný psychologický rozměr. You're an unprincipled man, Hud. Nová edice od Criterion nabízí 4K restaurování s nekomprimovaným monofonním zvukem, disk 4K Ultra HD z Dolby Vision a přiložený Blu-ray se speciálními bonusy. Například archivní nahrávku z semináře s Martinem Rittem z roku 74, nový rozhovor s herečkou Sally Field o filmu, rozhovor kameramana Rogera Deakinse o práci Jamese Wonga Howa a epizodou Inside the Actors Studio s Paulem Newmanem. Moderní western Had si můžete kromě vydání na 4K Ultra HD a Blu-ray od Criterion Collection také vypůjčit online na Prime Video nebo Google Play.
0: Yeah, how about that? You gonna let them shoot your cows out from underneath you on account of a schoolbook disease? You getting that old, Homer?
3: I wonder if a long quarantine wouldn't satisfy them. You think they'd agree to that?
0: Yeah, they don't have to agree to nothing. They're the law. You can agree with them till hell freezes over for all the good it'll do.
4: Deep in my soul, I've got love making me whole. Since you've opened.
2: Klasické filmy nikdy nezestárnou. Jaké legendy vycházejí tento měsíc na Blu-ray? Půlnoc Hollywoodu vám to prozradí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně

0: Percentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama.

0: When I was doing research on Saturday Night Live, I was reminded a quote of yours where you compared Lorne Michaels' leadership style to that of a baseball manager. What do you mean when you say that he knows that it's a long season?
1: Na Netflixu se uvařil nový spin-off populárního talk show formátu Hot Ones s názvem Hot Ones Extra Heat. Moderátor Sean Evans, který proslavil originální YouTube pořad, přenesl svůj koncept pálivých interview mimo studio. Rozhovory se natáčejí přímo na místech spojených s velkými akcemi Netflixu, od sportovních přenosů po premiéry filmu a seriálů. Formát zůstává stejný jako u YouTube předlohy. Hosté odpovídají na důkladně připravené otázky, zatímco jí 10 kol postupně pálivějších kuřecích křídel. Premiérovou epizodu natočenou na univerzitním baseballovém stadionu si odbyli Will Ferrell, Jimmy Tatro a Fortune Feimster, kteří zároveň propagují svou novou golfovou komedii The Hawk na Netflixu. Kritiky i fanoušci vnímají Extra Heat jako logický krok Netflixu k propojení popkulturních momentů s oblíbeným youtuberským formátem. Klasická verze Hot Ones přitom nadále běží na YouTube kanálu First We Feast. Rozhovory pod tlakem a s hlavou jako v papiňáku. Hot Ones Extra Heat najdete exkluzivně na Netflixu.
2: This is hateful.
3: Here's the good news, we got three more.
2: I know.
4: That one hurts a little.
2: My tongue is
3: long
2: hurting.
3: Long season in the sense that baseball players never get too high or too low. And, you know, if you hit 300,

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Diana Ross. Are you ready to see a great beauty? Ta-da! Really love that joke, don't you? It's your favorite one. Okay. What do you think?
1: You look good, but is it sexy?
0: Well, sexy for Phoenix. Besides, I'm not applying at the Boom Boom Room.
1: How do you know you can get a job?
0: Because I will get one.
2: Alice už tu nebydlí. Klasickou road movie Martina Scorseseho z roku 1974 najdete nově v edici Criterion Collection na 4K Ultra HD Blu-ray. Ellen Burstyn v roli ovdovělé Alice vyráží se svým synem Tomem napříč americkým jihozápadem za snem stát se zpěvačkou, přičemž na cestě potkává drsného farmáře v podání Chrise Christophersna. Za tuto roli získala Burstyn Oscara za nejlepší herečku v hlavní roli a film je dodnes ceněný jako brilantní feministický snímek z éry nového Hollywoodu, který dokazuje, že Scorsese umí být stejně silný i mimo své typické gangsterské městské prostředí. V dalších rolích se objevují Harvey Keitel, Diane Ladd a mladá Jodie Foster. Nová edice od Criterionu nabízí 4K digitální restaurování schválené samotným Scorsesem, komentář s režisérem a herci a také dokument o vzniku filmu. 4K Ultra HD Blu-ray Alice už tu nebydlí najdete nyní na criterion.com. Snímek je navíc dostupný i k online zapůjčení na Apple TV, Prime Video a Google Play.
3: Alice doesn't live here anymore.
0: I've got it.
3: Alice doesn't live any of those places anymore, because when they start closing in, Alice hits the highway.
4: I want you and Tommy with me. What the hell do you want?
0: Oh, David, you just don't understand.
4: You could be happy here.
0: Oh, sure, sure. But I'm not gonna let anybody stop me this time.
4: Who's stopping you?

Jak si vede streamingový obsah, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených titulů posledních dvou týdnů. Apple TV Plus boduje s pátou řadou britské dramedie Trying, kde se Nicky a Jason musí poprat s biologickou matkou adoptovaných dětí, chaotickými přáteli i vlastní rozjetou rodinou. Na stejné platformě pokračuje i třetí řada dystopického sci-fi Silo, kde se Juliet Nichols vrací do podzemního Sila se ztrátou paměti a bez tušení, jaká rebelie ji čeká, zatímco se paralelně odkrývá tajemství samotného vzniku Sila. Disney Plus si vede pozitivně s druhou řadou animovaného X-Men 97, kde je tým mutantů roztroušen napříč časem a snaží se najít cestu domů, zatímco se v 90. bez jejich dohledu množí nesnášenlivost vůči mutantům. Platforma navíc přidala přírodovědný dokument Kladivouni zblízka s Bertiem Gregorem, který mapuje osud jednoho z nejikoničtějších, ale mizejících predátorů oceánu u pobřeží Mexika. Na Edison Line se nespletete s životopisným dramatem Vidíš měsíc Daniely o dánském fotoreportérovi, který přežil 398 dní jako rukojmí Islámského státu. Silný příběh o přátelství, přežití i zoufalé snaze jeho rodiny dostat Daniela domů. HBO Max zabodoval s komediální novinkou Život Larry a honba za neštěstím od Larryho Davida, která ve skečích glosuje americkou historii k 250. výročí země a v obsazení překvapivě najdeme i Baracka Obamu. Netflix se nespletl s novým zpracováním klasiky Domek v prérii, rodinné drama a western o zrodu amerického divokého západu podle knih Laury Ingalls Wilderové a k tomu i z dokumentární sérií Nejhorší sousedi, která přes svědectví, kamerové záznamy a rekonstrukce ukazuje, jak nebezpeční mohou být sousedé za vaším plotem. Tak to jsou nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!

0: it's time to sing some happy song.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
8: Prodáno!
9: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se naladili na vlnu Zun Rádia s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Groovy, groovy, groovy. 24/7. Potom je Zoom. Tak na to myslí. Toto je druhá hodinka Sanctus Groove. Zoom. DJ producent Martimate in the mix.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

Thank you.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si, že máte přeinstalovat počítač, na který nikdy nesáhnete a který navíc letí 140 milionů kilometrů daleko rychlostí 12 kilometrů za sekundu. Přesně to právě zvládl tým Evropské kosmické agentury s misí Hera, jak popsal magazín Universe Today. Každý příkaz putuje z 35-metrové antény a čeká se 8 minut, než dorazí, a dalších 8 na odpověď. Žádné vypni a zapni v přímém přenosu. Software testovali půl druhého roku na dvojníkovi Hery v Brémách, přezdívaném prostě Lavice. Pak přišel restart, a ne jeden, ale dva, protože palubní počítač má dva paralelní procesory. Oba naskočili přesně podle plánu. Hera letí k asteroidu Dimorphos, do kterého v roce 2022 narazila sonda DART. Na podzim se konečně podíváme, jakou parádní jámu tam Američané udělali. Tak ať vám všechny restarty vyjdou na poprvé, mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Darim Vanguard. Dnes máme čerstvé novinky z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. A vězte mi, tam se to hýbe. NASA začala skládat raketu pro misi Artemis 3, která má vynést astronauty někdy v druhé polovině roku 2027. Do slavné montážní haly VAB právě dorazil spodní segment levého pomocného motoru na tuhé palivo. Jak popisuje portál space.com, dva takové boostery společně vyprodukují přes 7,2 miliony liber tahu, což je víc než 75% veškeré síly rakety při startu. A tady je zajímavost, jakmile se tuhé palivo jednou zažehne, nedá se vypnout. Žádné brzdy, žádné rozmyšlení. Trochu jako když pustíte večerní zprávy, prostě to poběží dál. Posádka Artemis 3 na měsíc nepoletí, ale vyzkouší si stykovací manévry s landry od SpaceX a Blue Origin. Na měsíci přistane až Artemis 4, plánovaná na konec roku 2028. Držte se svých gravitačních polí, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i vy.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Chelsea.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

Oh, my.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

this telephone. Oh,